0: Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. Článek 5. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Článek 6. Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Článek 7. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoliv rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoliv diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci. Článek 8. Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem. Článek 9. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Článek 10. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoliv trestním obvinění vzneseném proti němu. Článek 11. Bod 1. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby. Bod 2. Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého by bylo lze použít v době, kdy byl trestný čin spáchán. Článek 12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Článek 13. Bod 1. Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. Bod 2. Každý má právo opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní a vrátit se do své země. Článek 14. Bod 1. Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu. Bod 2. Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou v rozporu s cíly a zásadami Spojených národů. Článek 15. Bod 1. Každý má právo na státní příslušnost. Bod 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit. Článek 16. Bod 1. Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo bez jakéhokoliv omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva. Bod 2. Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů. Bod 3. Rodina je přirozenou základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Článek 17. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. Bod 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. Článek 18. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám, nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromně, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů. Článek 19. Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo utrpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice. Článek 20. Bod 1. Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování. Bod 2. Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení. Článek 21. Bod 1. Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. Bod 2. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Bod 3. Základem vládní moci budiž vůle lidu. Ta musí být vyjádřena správně provedenými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem zabezpečujícím svobodu hlasování. Článek 22. Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva nezbytná k důstojnosti a svobodnému rozvoji jeho osobnosti. Článek 23. Pod první. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Po druhý, každý bez jakéhokoliv rozlišování má nárok na stejný plat za stejnou práci. Po třetí, každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samotnému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany. Bod čtvrtý. Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k ním. Článek 24. Každý má právo na odpočinek a na zotovení, zejména taky na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou. Článek 25. Bod první. Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítají v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření. Má právo na zabezpečení nezaměstnanosti v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Po druhý, mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany. Článek 26. Bod první. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nech je bezplatné alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické odborné vzdělání buď všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností. Bod druhý. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti spojených národů pro zachování míru. Bod třetí. Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. Článek 27. Bod první. Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodu umění a podílet se na vědeckém pokroku a výtěžcích. Bod druhý. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Článek 28. Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny. Článek 29. Bod první. Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost. Bod druhý. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti. Po třetí, výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíly a zásadami Spojených národů. Článek 30. Nic z této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnosti nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.
1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freiheit answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights, adopted by the United Nations in Paris in 1948, could be heard in 30 languages on Freie Rat's program. These readings were intended to draw attention to their situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.